Eto gitarní klasiky, ak si spomňal po nevratem način, no piano to. Jerry Lee. Možte novú fantastičný ten nový spomenie. Na reče se The How.